neistotě má konec učinit. Promiňte smělost těchto slov, kteráž poprvé z úst mý zaznívají. Avšak stav můj jest nesnesitelný, a protož jsem odhodlán jej stůj co stůj ukončit.

Milostivá paní, miluji vás od toho dne, v kterýž jsem vás poprvé spatřil. Byla jste však provdána a tudíž pro mne ztracena. Uzavřel jsem beznadějnou tuto lásku ve svém srdci a živil se útěchou snů. Namloval jsem sobě, kdož ví, zdali by tě nemilovala, kdyby byla svobodná? Nyní jste svobodná již celé 2 roky i nemohu se déle klamati. Prcháte přede mnou jako před nepřítelem, mizíte beze stopy, bez rozloučení, bez paprsku naděje pro mé ubohé srdce. Utekla jste daleko navenek v cizí mě uzavřený dům, do něhož jsem se toliko náhodou neb násilím dostat mohl. Vedral jsem se v něj navzdor nebezpečí, že se stanu směšným, jen abych vás opět spatřil. A nyní ptám se vás, milostivá paní, zasluhuje-li toho má něžná, nezištná láska? Mohla-li jste více učinit, kdybych vás byl nenáviděl? Mějte útrpnost se mnou, ubohým. Jsem nevýslovně nešťasten, protože vás nevýslovně miluji.

0: gelate, zdasa, že dřevate.
1: Unaven sem odpuštění.
0: Poté on bě divnený, a však já vás budím, do tance se

0: Dobrze, výborně.
1: Mluv, co se děje?
0: Pěkné věci. Zatímco vy, vzor to řádné vdovy, sedíte tu, milost paní naše, bezbožnost jen samou páže. Tančí, baví se a směje. A než měsíc zcela uplyne, vezme si ho. Jérum, jérum, jémine.
1: Vzít si muže, jehož neznáme.
0: Ano, když se si

0: věčnosti. Nejsem dnešní, to bych věru lhal. Mou pak ženu napadnou to, něco bych ji zamumlal.
1: Zamumlal?
0: Úhol v kraji,

Brčela jiste naposled, pa naposled, naposled, jiste, jiste, pa naposled. Sotva že hlas můj temný slyší, hned žena se i havat sniží, jedva že mumlat započínám, hned všecko

0: Milost, paní, rozumí mi zcela, vdovám všem by vzorem být měla. Nosí žady stále smutkové, ať jí okrasy to nedodává. Milost, paní, všecka čest a sláva.
1: Co mi

Češko obnovači zradu. Ja vas zradit. Milostiva, o, ne mějte strachu. Zde mne vy ste zoufanliva u svých nohou vprašu.